až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomrťané.

zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Luciánovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

0: chtěli na ten výlet.
1: Aha.
0: Ale on s náma ztroskotal.
1: Aha. Jistě, dámy, to vyřešíme. Jistě se najde řešení.

0: pryč odjede, no tak prosím pokoj dejte, už teď tyčce neříkejte, že je
1: Godzilla, Godzilla,
0: kafíčko dopila,
1: Godzilla, Godzilla,
0: trochu tu svět.

Luciánovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

na Špilberku vlci vyjo, a brňané ti to vyjo, no a tak tam nechodí jo, ale nebrňané ti to nevyjo, a tak tam chodí jo, a ty vlci se těma turistama živí.

myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Předně pod kabáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

Jenomže ta hrozná myš kočka vyhryzla, ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

ook weer nieuw, ook weer nieuw. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.